0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den. Filip Kaštan. Nemáte trochu vody?
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Ty tě tam úplně zbeblí, ty holky!
2: Mámo, že ty půjdeš taky klečet? Teď si byla na mě moc ošklivá, to je na klečení.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Počkej, počkej, zastav, zastav. Ty Kája. Ahoj, ahoj, Kájo, ahoj. Já tě znám. Ty mě neznáš?
3: Bohužel, já si nepamatuju.
2: Jak nepamatuju? Jedno, pojď. Napijem se, si panáka, pojď, ne, pojď sám žrát.
3: Prosím vás, nezlobte se, ale já hrozně pospíchám. Já se omlouvám.
2: Nebevněš, jak mám taxíka, tak stále pojedem.
3: Je mě líto, ale
2: vypoj já... Vypojď nás,
4: dobře.
2: Pojď taxíkem, jdem sám žrát.
3: Naschle, bavte se dobře, já pospíchám.
2: Kajo, nebevně, toto všechno je moje. Kajo, toto všechno je moje.
3: Pojďte,
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Dobrý den.
3: Guten Tag.
2: Dobrý den.
3: Guten Tag.
4: Dobrý den.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: radia.cz. Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Tady koprový a gulášový fiží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný.

0: Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Máte sklep?
2: No jistě.
1: A mohla by ho vidět.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pánové, já jsem četl v časopise 100 plus 1 zahraničních zajímavostí, takovou zajímavost, že průměrná ženská žena myslí na sex každých 5 minut. A průměrný člověk, jako muž, chlap, na to myslí každých 7 minut.
2: A co z toho jako vyplývá?
1: Že jsem průměrná ženská.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Co to děláš?
2: Já jsem...
1: Neslyším. Nahlas.
2: Rozklepával nejtek.
1: Já jsem do toho bouchal kladivem a omylem...
2: Tohle?
1: To zvětšovalo a zvětšovalo, až se to zvětšilo, rozpláclo. Já si vemu nové...
2: Taky se rozklepávají nejtky, co?
1: Koudelko, já tě sleduju už dlouho, já se kolikrát dívám jinam, ale pořád tě vidím, ty jsi na nejlepší cestě Chochouškovi.
0: Rock Radio. Konec legrace.

piano, zmrznul čas a náhle zazněl hlas. V tmavý cele mluvil o poslední včele, vodu popás, nervy na doraz. Rakve, starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova. Slyším

padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí. Ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Muza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní.

ozvěna hlasu z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva to věděli,

0: Poznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: I'm mechanic. Jako automechanic. Zlatý český ručičky.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Slavs. Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Odvezte babičky na chalupu, pořiďte sousedům špunty do uší a děcka odkliďte na pionýrák. Poslední srpnovej víkend bude dunět živá muzika. Explosive Summerfest 2026 otevře svý brány v pátek 28. srpna a až do neděle 30. srpna do vás budeme hrnout jeden živák za druhým. Panoptiko, Ozzy Osbourne, Dan Landa, Iron Maiden, Harley, Metallica a spousta dalších. Nenechte si ujít další ročník největšího rádiového festivalu, který si můžete vychutnat naprosto kdekoliv. Stačí jen ladit Rock Radio. Explosive Summerfest 2026. Poslední srpnový víkend jedině na Rock Radio. Pořádnou rokovou explozi vám přináší Matrace za hubičku CZ. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz

0: flašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokoviradio.cz.

0: nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.
1: Rock Radio.

0: počasí.
1: Tak se podíváme, jak to bude vypadat s dnešním počasím. Polojasno až oblačno, jen lokálně přehánky, na východě ještě doznívající déšť během dopoledne. No a teploty dneska mezi 22 až 26 stupni Celsia.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Sobotní ráno trávíte s Rockrádiem, s vámi je zcela netradičně Kamil Dráb a já vám přeju hezký víkend a pokud máte rádi živou muziku, tak si ho užijete do sytosti a hlavně ty živý muziky, i když teď to ještě samozřejmě z kraje hodinky nevypadá, protože nás čeká dvouhodinka studiových skladeb, ale ty budou poslední, který dnes uslyšíte, no a pak už pojedeme další den Explosive Summerfestu 2026, který jsme odstartovali včera, tedy pátkem, a musím říct, že to byla jízda velká a ani dnes nebudete o nic ochuzený, protože můžu zmínit, že nás čeká třeba Ozzy Osbourne, Škvor, Daniel Landa, Metallica, Judas Priest a spousta dalšího. Konec konců o tom si budeme povídat za chvíli. Teď dáme prostor kapele Him, dáme si taky novinku od Europe, čekají nás Valda Gang a nebo třeba i Nazaret. Tak mějte hezký den z Rock Rádia.
0: Rock Rádio.

0: Sobotní ráno trávíte s Rockrádiem, s vámi je Kamil a pojďme se podívat na historický okýnko v rámci dnešního data, tedy 29. srpna. V tento den v roce 2009, začneme tedy smutnou zprávou, Ronnie James Dio odspíval svůj poslední koncert v životě a stalo se tak s kapelou Heaven and Hell, se kterou na sklonku kariéry působil, pak onemocněl a už se z toho bohužel nedostal a v květnu následujícího roku, tedy roku 2010, zemřel. V roce 1988, a to je zase velice pozitivní zpráva, v tento den vyšla deska Keeper of the Seven Keys Part 2 od kapely Halloween, kterou já zbožňuju, beru ji jako jednu z nejlepších, jedno z 10 nejlepších alb, který jsem kdy slyšel a znám na ní každou notu na té desce, každý zpěv, všechno prostě od začátku do konce, určitě taky takový album máte ve své diskografii, který prostě máte naposlouchaný od A až do Z a já tuhle tu desku miluju, mám ji na CDčku, pak ji mám pro jistotu ještě na remasterovaným CD, pak jako komplet s jedničkou, pak i na LPčku, no prostě to je taková vášeň, takže tohle album miluju. Skvělý dneska oslavuje, takže asi pravděpodobně počítám, že půjde na gramec. No a ještě v roce 1986 v tento den vyšla deska In the Army Now od kapely Status Quo, tak to je taky hudební klenot v týhletý rokový historii, takže si ho můžete taky připomenout. No a nebo si nechte zahrát něco od nás, protože už za chvíli nás čeká Metallica se svojí Whisky, dáme si Disturbed a budou taky Goo Goo Dolls.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.

Odvezte babičky na chalupu, pořiďte sousedům špunty do uší a děcka odkliďte na pionýrák. Poslední srpnovej víkend bude dunět živá muzika. Explosive Summerfest 2026 otevře svý brány v pátek 28. srpna a až do neděle 30. srpna do vás budeme hrnout jeden živák za druhým. Panoptiko, Ozzy Osbourne, Dan Landa, Iron Maiden, Harley, Metallica a spousta dalších. Nenechte si ujít další ročník největšího rádiového festivalu, který si můžete vychutnat naprosto kdekoliv. Stačí jen ladit Rock Radio. Explosive Summerfest 2026. Poslední srpnový víkend jedině na Rock Radio. Pořádnou rokovou explozi vám přináší Matrace za hubičku CZ. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace za hubičku CZ.

0: Při sobotním ránu posloucháte Rock Radio, s vámi je Kamil a máme tu prázdninový víkend, poslední prázdninový víkend, který zasvěcujeme živý muzice, o tom budeme mluvit až za chvíli. Já jsem chtěl říct jenom to, že po prázdninách se opět vracíme k našim hvězdným hostům. To znamená, že každou středu pravidelně od září mezi 9 a 10 hodinou budeme poslouchat rozhovory, naše hosty, kterých se budeme ptát a který si pozveme. A můžu vás už vlastně tuhletu středu, nebo na tuhle středu pozvat, protože dorazí Honza Křížek. Toho jsme tu měli před 2 lety, uváděl svoji trojku, tedy svoje 3. solový album. A teď má zase nový materiál, který připravil, nový album, který bude křtít na podzim a to všechno se od něj dozvíme a samozřejmě vytáhneme i nějaký další špeky třeba z jeho bohatý hudební historie. Každopádně těch hostů na podzim bude víc, takže se můžete těšit, už teď třeba můžu slíbit, na Taniu dorazí kapela Premiér, Petr Janda a spousta dalších. Takže hvězdní hosté opět od září mezi 9 a 10 hodinou na Rock Radio. A teď se pojďme vrátit k muzice, do celý nás čeká ještě kapela For No Blondes, dáme si taky Komunál anebo Manover na Rock Rádiu.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
2: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

Rich Nikovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz

Rock Radio v DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio.

0: Radio. Počasí.
1: Tak a já vám řeknu, jaký bude dneska počasí. Počítejte s tím, že bude polojasno až oblačno, jen lokálně se můžou objevit nějaký přehánky, ale na východě ještě pořád doznívající déšť během dopoledne. A teploty dneska mezi 22 až 26 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Tak hezkou sobotu a hezký víkend vám v tuhle chvíli přeje z Rock Radia Kamil. Já jsem tady netradičně v rámci Explosy Summerfestu 2026, který už nám odstartuje za hodinku a opět od 9 hodin až do dnešní sobotní půlnoci pojedeme jeden živák za druhým, takže jestli jste si to včera užili a já věřím, že jo, tak dneska toho bude ještě o trochu víc. Máte se na co těšit, ale k tomu všemu se dostaneme. Teď je důležitý to, aby jsme si řekli, že ještě pořád tady máme před sebou studiový písně a pokud byste i vy něco chtěli zahrát, něco, co by vám udělalo radost během toho dnešního rána, tak můžete napsat na náš Messenger a pokud budete nejrychlejší, tak se třeba povede, že vaše přání už za chvíli zazní. Do té doby ovšem jiná muzika, kterou si na Rock Radio dáme a bude to kapela Iron Maiden, dáme si taky Colin, Tanyu a nebo třeba i Nirvánu. Tak mějte hezký sobotní ráno s Rock Radiem, to vám přeje Kamil.
0: Rock Radio.

Sobotní ráno trávíte z Rokrádie, máme něco málo po 8:45 a já jsem vám před chvílí říkal, že pokud si napíšete na náš Rokrádiovej Messenger, že vám splním nějaký to přání. A napsal si Aleš, který zdraví a chtěl by nechat zahrát něco od starý Argemy, respektive připomenou desku Velká Morava, která vlastně nikdy nevyšla, nebo nikdy nevyšla. Ona vyšla pod názvem Ex Argema v roce 2012 přes velký peripetie, který započaly už 3 roky předtím, tak se nakonec na trhu objevila. Takže deska, která byla v podstatě zakázána tehdejším režimem a nedostala možnost oslovit fanoušky, tak nakonec se teda povedla zrealizovat. My si z ní připomeneme píseň, kterou jsem vybral a jmenuje se Ztracená síla. Tak Aleš, jestli ti tohle udělá radost, tak to je jediná možnost, kterou ti z tohohle alba můžu nabídnout a já věřím, že radost ti udělá, protože tahle ta píseň je opravdu luxusní. Konec konců jako celý album. Pokud vám uniklo, tak stačí Ex Argema a Velká Morava a můžete si poslechnout celý tenhle ten klenot, dá se říct. Tak já jsem jí připravil tu píseň, za chvilku si ji zahrajem, k tomu si dáme taky Horký žeslíže, Fall Out Boy, anebo taky Arch Overkill na Rock Rádiu.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a zkušeben. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Odvezte babičky na chalupu, pořiďte sousedům špunty do uší a děcka odkliďte na pionýrák. Poslední srpnový víkend bude dunět živá muzika. Explosive Summerfest 2026 otevře svý brány v pátek 28. srpna a až do neděle 30. srpna do vás budeme hrnout jeden živák za druhým. Panoptiko, Ozzy Osbourne, Dan Landa, Iron Maiden, Harley, Metallica a spousta dalších. Nenechte si ujít další ročník největšího rádiového festivalu, který si můžete vychutnat naprosto kdekoliv. Stačí jen ladit Rock Radio. Explosive Summerfest 2026. Poslední srpnový víkend jedině na Rock Radio. Pořádnou rokovou explozi vám přináší matracezahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. matracezahubičku.cz.

0: Při sobotě ráno posloucháte Rock Radio a už se nám to blíží, přátelé. Pomalu se nám nachyluje čas a od 9 hodin odstartujeme druhý den Explosive Summerfestu 2026. Já věřím, že spousta z vás už se těší, protože jste poslouchali i ten včerejší, tedy ten první zahajovací den, a bylo to fakt jakože nabušený. Spousta z vás psala jak na Messenger, tak na e-mail, že jste si užili, i soukromí zprávy jste mi posílali o tom, jak posloucháte Rock Radio a užíváte si třeba konkrétně Halloweeny, kabáty, Panoptiko, AC/DC, Proteus, Iron Maiden, Arakain, Parwolf, Traktor, hele, všechno to prostě bylo úplně skvělý a ten první den nemohl dopadnout líp a já věřím, že i sobota bude nabušená, protože nás čekají Škvor, Ozzy Osbourne, Daniel Landa, Metallica, dáme si taky třeba Offspring, čekají nás Linkin Park, Kysáci, Tři sestry, Ghost a spousta dalšího. Pokud byste chtěli vědět, co dneska uslyšíte v rámci Explosive Summerfestu 2026, tak se můžete podívat na náš web rockovýradio.cz a najít si kompletní lineup, případně sledujte naše sociální sítě, my vás tam vždy informujeme o tom, co vás čeká a co vás nemine. A každopádně dneska to bude hodně nabitý, ale šetřete síly, protože ještě před sebou máme neděli, která odstartuje taky zítra od 9 hodin a taky to bude neskutečná palba, ale tý se ještě věnovat nebudeme, to má čas. Takže poslední studiový písně, který nás čekají ještě do 9. hodiny na Rock Rádiu obstarají například Guns N' Roses, Dylan anebo Bryan Adams a pak už to rozpoutáme společně s Alešem Brichtou.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Jak bude vypadat sobotní počasí, na to se podíváme právě teď. Polojasno až oblačno, lokálně se můžou objevit nějaký přehánky a na východě ještě pořád teď během dopoledne doznívající déšť. Jinak teploty dneska mezi 22 až 26 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: A je to tady, přátelé. Startujeme druhý den Explosive Summerfestu 2026. Pokud byste nevěděli, o co jde, pokud nás posloucháte čerstvě, krátce, nebo jste vůbec nezaregistrovali, co vás tento víkend na Rock Radio čeká, tak věřte, že je to živá muzika, která jede už od pátečního odpoledne až do nedělní půlnoci. Včera jsme si měli možnost užít kabáty, Halloweeny, Panoptico, AC/DC, Proteus, Iron Maiden, já už to řeknu všechno tedy, Arakain, Parowolf a taky Traktor, který to celý ve 23 hodin uzavřeli. No a dneska nás toho čeká taky spousta. Všechno to najdete na našich sociálních sítích, případně na našem webu rockovyradio.cz, kde si můžete najít kompletní line-up, abyste věděli, co vás čeká a abyste věděli, co si můžete společně užít třeba s vašimi přáteli, sousedy, s kdekým, nebo třeba i v práci, aby vám to rychleji utíkalo. Konec konců můžete nám psát, můžete nám posílat fotky jak na e-mail, tak třeba na Messenger Rock Rádia, kde a jak a s kým si letošní ročník Explosive Summerfestu 2026 užíváte, aby i my jsme věděli, aby jsme měli zpětnou vazbu a třeba to i přesdílíme k nám, aby jsme dali třeba tip našim ostatním posluchačům. Teď ale už plnou parou do toho dnešního programu, který nám odstartuje teď úderem 9. hodiny, Aleš Brychta. Tady máte jeho live 60-minutovku na Rock Rádiu.
2: Pořádnou rockovou explozi vám přináší Matrace za hubičku CZ. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace za hubičku CZ.

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Explosive Summerfest 2026.

0: Kamil Střelka!
1: Exploziv Summerfest 2026.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Wave i FM nebo na radia.cz. Explosive Summerfest 2026.
1: Tahle věc se jmenuje Ztráty a nálezy!

0: Děkuju, ahoj!
1: Explosive Summerfest 2026.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.

nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio.

0: Rock Radio. Počasí.
1: Tak se podíváme, jak to bude vypadat s dnešním počasím. Polojasno až oblačno, jen lokálně přehánky, na východě ještě doznívající déšť během dopoledne. No a teploty dneska mezi 22 až 26 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
1: Kamil Drábám z Rock Rádia přeje hezký den, hezkou sobotu, hezký víkend, který trávíte s námi a s živou muzikou, protože tradičně ten poslední prázdninový víkend věnujeme Explosive Summerfestu 2026. Letos je to teda dávka živý muziky, která do vás jede už od 15. hodiny při pátku až do nedělní půlnoci. Takže pokud jste něco zanedbali přes léto a neužili jste si pořádně festivalovou náladu a živou muziku, tak to máte možnost v rámci on-air programu na Rock Rádiu dohnat právě po celý tento víkend. Jestli jste byli součástí už včerejšího dne, tak jste si užili spoustu muziky a dneska toho máme taky hodně před sebou. Metallica, Judas Priest, Daniel Landa, Ozzy Osbourne, Škvor, Tři sestry, Ghost a spousta dalšího. Všechno to najdete na našem webu rockoviradio.cz, kde si můžete kliknout na playlist, abyste věděli, co vás dneska čeká a taky hlavně zítra. Ale teď už to nebudeme zdržovat a půjdeme na další kapelu, která to odpálí teď úderem 10. A příští 60 minut nás bude na Rock Rádiu bavit živě Offspring. Tak si je pojďte společně užít a já, Kamil, vám přeju skvělý zážitek.
2: Pořádnou rockovou explozi vám přináší matracezahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. matracezahubičku.cz.

Explosive Summerfest 2026. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

Explosive Summerfest 2026.

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.

slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Explosive Summerfest 2026.

0: www.radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: Rok rádio.

0: počasí.
1: Tak a já vám řeknu, jaký bude dneska počasí. Počítejte s tím, že bude polojasno až oblačno, jen lokálně se můžou objevit nějaký přehánky, ale na východě ještě pořád doznívající déšť během dopoledne. A teploty dneska mezi 22 až 26 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Co se to tady děje, si možná teď někteří z vás říkají. Asi teda ti, kteří nás neposlouchají dlouho, anebo jsou novými posluchači Rock Radio, nebo jste si nás naladili právě při dnešku a říkáte si Rock Radio, co to je a co se tam děje, tam furt hraje nějaká živá muzika. Ano, je to tak, máme poslední prázdninový víkend a ten na Rock Radio patří Explosive Summer Festu 2026, tedy živý muzice, která do vás jede už od páteční 15. hodiny a budeme se toho držet až do nedělní půlnoci, aby jsme tak nějak symbolicky uzavřeli festivalovou sezónu roku 2026. S vámi je Kamil Dráb, já vám přeju hezký víkend v rámci živý muziky a budeme pokračovat. Při dnešku jsme to nastartovali Alešem Brichtou, dali jsme si Offspring a teď nás čeká domácí legenda, protože na frekvence Rock Radia dorazí kapela Olympic. Já jí mám moc rád a moc se těším na jejich 60-minutovku, protože si to určitě užiju stejně tak, jako když jsem ji měl možnost vidět naživo už několikrát. Loni poměrně dost často, letos jednou a vždycky to bylo prostě skvělý. Takže Olympic na frekvencích Rock Radia v rámci Explosive Summer Festu 2026 právě teď. Užijte si to.
2: Pořádnou rokovou explozi vám přináší Matrace za hubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace za hubičku.cz.

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Díky. My jsme ten program seřazovali tak, aby jsme to nedělali chronologicky, protože bychom se dostali úplně k písničkám, které ještě nebyly ani napsané pořádně. Tak jsme to tak rozházeli všecko a taky jsme si řekli, že přeci jenom jednu novinku bychom vám měli zahrát. A my teďko máme takovou písničku, kterou máme strašně rádi. Ta je z alba Kaťata, jmenuje se Pálím tvář.

0: Explosive Summerfest 2026. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

Milan Peroutka. Tak Pavel Šporcel, prosím pěkně.

0: může vyhrát.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální.

profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.

0: Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Explosive Summerfest 2026. Explosive Summerfest 2026.
1: Veronický, gratuluju. Hezký večer.

0: Atalanta.
1: Explosive Summerfest 2026.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz.

klasika. Rocková pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rokrá.

klasika. Rocková pohoda. Slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz.

0: počasí.
1: Jak bude vypadat sobotní počasí, na to se podíváme právě teď. Polojasno až oblačno, lokálně se můžou objevit nějaký přehánky a na východě ještě pořád teď během dopoledne doznívající déšť. Jinak teploty dneska mezi 22 až 26 stupni Celsia.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Posloucháte Rock Radio, ladíte rockovej víkend, který je tentokrát zasvěcen živý muzice. Poslední prázdninový víkend už tradičně na Rock Radio patří Explosive Summerfestu 2026, kdy do vás od pátečního odpoledne do nedělní půlnoci pereme jeden živák za druhým. S vámi je Kamil Dráb, já vám přeju hezký víkend a jestli máte rádi živou muziku, tak jste tady správně, protože už jsme si toho spoustu užili, nejenom dnes, ale hlavně včera. Ale ještě toho máme spoustu před sebou. Jenom při dnešku nás čekají například Ghost, Škvor, Ozzy Osbourne, Daniel Landa, Metallica a spousta dalšího. A pokud bych měl vypíchnout něco z neděle, tak můžu třeba zmínit kapelu Harley, můžu zmínit Uda Dirkschneidera, můžu zmínit Bon Jovi, Katapult, Trautenberky, Lordy anebo Queeny, který nám to celý ve 23 hodin uzavřou. To jsem ale zabrousil hodně daleko, teď se pojďme věnovat tomu, co nás spíš čeká údajem 12. hodiny při sobotě. A budou to Linkin Park se svojí novou verzí, tedy už se zpěvačkou Emily Armstrong. A to si užijeme právě teď v příštích 60 minutách. Tak jestli jste ještě neměli možnost nový Linkin Park vidět v téhletý podobě, tedy s ženským elementem, tak si je dejte aspoň teď audio na frekvencích Rock Rádia. Explosive Summerfest 2026 a Linkin Park na Rock Rádiu.
0: Pořádnou rockovou explozi vám přináší Matrace za hubičku CZ. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace za hubičku CZ.

0: Exploziv Summerfest 2026. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Explosiv Summerfest 2026.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
0: Explosiv Summerfest 2026.

0: Radio. Počasí.
1: Než budeme pokračovat, řekneme si, jaký počasí nás čeká v neděli. Skoro jasno až polojasno, na horách lokálně přehánky a maximální denní teploty se budou pohybovat mezi 24 až 28 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Posloucháte Rock Radio, s vámi je Kamil Dráp, já vás zdravím při sobotě a věřím, že si užíváte super víkend s Rock Radiem, který je nabitej živou muzikou, protože tady máme další ročník Explosive Summerfestu 2026. To znamená, že si užíváme živou muziku a uzavíráme symbolicky festivalovou sezónu, aspoň takhle přes éter na Rock Radiu. Tenhle víkend má už svoji tradici, vždy na konci prázdnin si to užíváme, užíváte si to vy i my tady ve studiu všichni společně a myslím si, že je to skvělá zábava. A vy, co jste třeba neměli letos možnost navštívit tolik koncertů, kolik byste chtěli, tak takhle vám to aspoň umožníme. Máme za sebou Linkin Park, který se nám představili v nový sestavě už s Emily Armstrong. No a teď už pojďme dál a trošku to sklidníme a vrátíme se na domácí pódia, protože nebojím se říct, že nás čeká legenda dneska už, přestože je ještě pořád, co se týká muzikantského života, mlaďoch, ale každopádně už toho má za sebou hodně a hodně toho dokázal. Takže teď, v příštích 60 minutách, nás čeká David Koller. Tak si ho užijte na Rock Rádiu. Kamil Dráb vám přeje hezkou sobotu.
2: Pořádnou rockovou explozi vám přináší matracezahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. matracezahubičku.cz.

My se jenom vyměníme kytaru teďka a dám vám takovou hudební hádanku. Co to je? A ta písnička se jmenuje Šrouby do hlavy.

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
3: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
4: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.

Děkujeme. Teď vám zahrám dvě písně z nový desky, kdy poetka Mirka Abelová, čau, napsala texty. A první je vlastně o tom, že jsme se shodli, že nám vždycky říkali doma Romové, že jsme bílí cikáni. Tak ta píseň se jmenuje Gypsy Love.

0: Díky.
1: Explosive Summerfest 2026.

0: flašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Explosive Summerfest 2026. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.

0: Studio. Počasí.
1: Tak řekneme si, jaký počasí nás bude čekat zítra, tedy v neděli. Skoro jasno až polojasno, na horách lokálně přehánky, jinak maximální denní teploty mezi 24 až 28 stupni Celsia.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Jste součástí druhýho dne Explosive Summerfestu 2026. Pokud nevíte, o co se jedná, jste překvapeni tím, co na Rock Radio slyšíte, protože jste třeba noví posluchači. Tak je to muzika, která nás zásobuje od pátečního odpoledne od 15. hodiny až do nedělní půlnoci, samozřejmě živá, proto taky Explosive Summerfest. A vy si užíváte jeden živák za druhým. S vámi je Kamil Dráb, já vám přeju hezký víkend, který vždy na konci prázdnin zasvěcujeme právě festivalu a tak nějak symbolicky ukončujeme tu festivalovou sezónu, což se aktuálně děje, když nás ještě nějaký živý vystoupení pod širým nebem čekají, ale už to nebude žádná sláva. No a v rámci dnešního line-upu, který je hodně nabitej, protože ještě nás v průběhu dne čeká Ozzy Osbourne, Metallica, Daniel Landa a celý to potom ve 23 hodin ukončí Dimitri, tak tady mám pro vás další kapelu, která k nám jezdila docela často, měli jsme možnost jí vidět několikrát, já sám jsem na ní několikrát byl, vynechal jsem snad jenom jeden nebo dva koncerty, protože Kiss prostě miluju. A vždycky, když dorazili, tak jsem na ně velice rád šel. No ale ohlásili konec, definitivní, tak vidíme, jestli jim to vydrží. Každopádně jejich věk nasvědčuje tomu, že už asi žádná velká sláva, co se týká těch obsáhlých světových tour, to prostě nebude. Ale vy si je na Rock Radio můžete v rámci Explosive Summerfestu 2026 užít. A to právě teď. Takže nebudeme na nic čekat a pojďme si je dát. No a vy, co byste se chtěli podívat na to, co vás čeká třeba v příštích hodinách, anebo taky zítra, tak máte možnost na našem webu rokovýradio.cz, kde si můžete najít kompletní line-up, anebo na našich sociálních sítích. No a teď už you are the best, you got the best. Tady máte Kiss.
0: Pořádnou rokovou explozi vám přináší matracezahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. matracezahubičku.cz.

To hear some classic old vintage Kiss.

0: War Machine!
1: Explosive Summerfest 2026.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Explosive Summerfest 2026.

Explosive Summerfest 2026.

0: Explosiv Summerfest 2026.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a zkušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Explosive Summerfest 2026. 1, 2, 3, 4.

0: Od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.

0: Radio. Počasí.
1: Pojďme si říct, jak bude vypadat zítřejší, tedy nedělní počasí. Počítejte s tím, že by mělo být skoro jasno až polojasno. Na horách se můžou objevit lokálně i přehánky. A denní maxima se budou pohybovat mezi 24 až 28 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Posloucháte Rock Radio, trávíte s námi víkend, s vámi je Kamil Dráb, já vám přeju hezkou sobotu odpoledne a užíváme si v rámci živý muziky, protože probíhá Explosive Summerfest 2026. Spousta muziky už je dneska za námi. Užili jsme si Aleše Brichtu, který nám to v 9 hodin odstartoval, taky Olympiky, Linkin Park, Kysáky a před námi je další kapela. Teď se podíváme zase na domácí scénu a podíváme se na kapelu, kterou můžete hojně navštěvovat, protože hraje poměrně dost často a ráda a taky na ní rádi lidi chodí. Takže v podstatě těch příštích 60 minut bude na Rock Rádiu připomenutí toho, co jste mohli vidět přes letní sezónu, přes tu festivalovou sezónu několikrát. A to Tři sestry. A já věřím, že se právě v příštích 60 minutách budete skvěle bavit. Takže pojďme na další položku Explosive Summerfestu 2026 a to jsou Tři sestry. Tady je máte na Rock Rádiu. Pěkně živě.
2: Pořádnou rockovou explozi vám přináší Matrace za hubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace za hubičku.cz.

0: Vánoc.
1: Nazdar, nazdar, nazdar. A já mohu směle přivítat prvního milého hosta, který přijel po dálnici.
2: Dobrý večer.
1: Přijel autobusem a v zamzadlovém prostoru přivezl sebou pianovku. Hop, hej, Marcele, bubnuj. Tria.

tisíček prachu, jezděj traky bez strachu. Možná potkáš cestou Láďu, jak žene svůj starý bus, svojí starou rychlou káru, který říká autobus. V Průhonicích vezme plou na 50. spláchne kolou rybu, kterou snědl celou smaženou trochu.

chlopci často bourají politici. Láda vždycky zapálí si kabelku, jak je dobrodruci. U křížů pitvej, pitvejku, velkej steak, pěknou holku na cestě a chlapům smutno zvlášť, nebají rychlou ruku. Každý

Mafuda správně poznal místo, kde se hraje, a proto se zaslouží odpočinout v zákulisí. Ale ještě se zde ukáže. Na naší píseň si dovolíme pozvat kvartet Epoch, muži v bílém, putující za plégo, plexisko, a též Eliškou vedený dívčí sbor, holky koťata, pro potěchu mužských ok. To celé dohromady, opestřeno ještě o Rostu Řízka Cermana, kapelníka synů Výčepu, vám teď zahraje píseň Lepší časy. Tež budete svědky parádní tršanice ve druhé třetině. Ale všechno po pořadě. Ho, ho.

vysímete nad zemí. A nejsem David Copperfield. Už neskouším se vůbec ztratit stát. Ty pár dálce jdeš ulicí, hned se konal v ulici.

rozšíří peří. Co zbylo z holubů, wow. Já peří nevířím, nohy mám víc. Nechám tě tady, nechám tě tady, neupřeš hlady, život tě baví. Lepší časy asi nepřijdou. Romeo a Julie,

Konečně brutální trsačka. Sluby se brutálně skrzá Rostu a Rostovi, jak je vidět, se to líbí. Už se zvedá, to zvedá teda krk, nevím, jak vy to měřící. Panáčku, jestli ti pomůže, se ti postaví krk. Ale jo, jde to, jsou rádi a nemontuj se do toho, ty holube. A děti, no to snad bude konec. Děťa!

0: Lepší časy jsou totiž právě teď. A nyní bez staré písni, turistická dvě, která se jmenuje Lidojedi. Z Kanady přijel Petr Dachauírovec. Legendární oldschoolový člen naší partičky. Všeho nechal, opustil mrazy a přijel do teplé zimy v srdci Evropy. Péťa Jírovec, Lidojedi.
1: Explosive Summerfest 2026.

Pracující ve světě, zvenkala se vracela a přemýšlela světě. A po strašlivém Ždenálově poprdění posílíme ještě naší partu. Posílíme naší partu ještě o Žmulína, který si s námi přijde zahrát. Je tady Žmulín. Tak asi neposílíme o Žmulína. Posílíme, ano. Toto je Žmulín. Syn Výčepu, další syn Výčepu, který nám pomůže zahrát vzpomínku na jejich bývalého vedoucího a šéfa, mistra Františka Sahu, Soby Mazutu a jeho synové.

0: Díky. Dostali jsme se k oblíbené písni z poměrně nového CDčka Fernet Underground. Máme tam píseň, kterou máme moc rádi, protože ten světonázor, to je úplně
1: naše.
0: Svatá Petra, je tady nějaká Petra? Kozatá? Tak je to pro ní. Svatá Petra!

0: Šekulky. Díky moc! To byla naprostá paráda.
1: Explosive Summerfest 2026.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun a fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
5: Slušnej rok. Pro Benešov na 95.8 FM.
1: Explosive Summerfest 2026.
0: A přesto, že zima, stále vzpomínáme na dny, kdy do Říča na diskotéku zajížděl na silném motocyklu Venda, Venda. Horkej letní den před pouskou a město

0: Pokuce malovat pod čtvrtý. Za zaslouženě. Děkujeme. V tuto chvíli vítám supa číslo jedna. Je to sup Karásek legendární. Také z velké dálky přijel si zahrát písničku. Písničku Budapešť. A ještě je to trošku netradiční, protože ho doprovodí milý soubor Vypsaná fixa. Jsou tady, Mardy, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak kluci, držíme palce. Ať se vám to pojede. Já se
1: půjdu vyčurat. Dáme do toho všechno.
0: Hned jsem zpátky.
2: Explosive Summerfest 2026.

0: Děkuje!
1: Ty vole, to je hustý! Prošlapej a zapalí, ty vole, takovýhle Moresy, 70 jsou zpátky! V Pardubicích to takhle jede, děkujeme! Vypřená fixa a naše legendy Jírovec, Karásek, Sup 1. Paráda, kluci, děkujeme. A teď už můžeme požádat kapitána Korkorána, zdali by si nepokusil dát dohromady svou oblíbenou španělsky znějící větu ovejcí. Ono pověstné, Lozuelo, Lozuelo, je to tvoje.
2: Děkuji. Lozuelo, zvedeme presu, ten pente del trabajo.

0: Tým OK byl, kluci, děkujeme.
1: Díky za pozvání.
0: Až budete taky tak starý, my vám to oplatíme. Díky. Ano, a tam vzadu ten obrovský panamec, to byl Žmulín. Děkujeme.
2: Explosive Summerfest 2026.

Sahulalo. Sahulalo.

0: Explosive Summer Fest 2026. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám. Explosive Summer Fest 2026.
1: Teď bude následovat píseň, která je převzatá od domácí skupiny Hagenbaden. Před 25 lety složil kapitán Korkorán.
2: Teda ještě s jedním.
1: Ještě se mnou teda. A píseň se jmenuje Průsajuchil.

0: Prusa. Děkujeme pěkně. Kamarádi.
1: Explosiv Summerfest 2026.
0: Život je takovej a jiný nebude.

ostuda. Díky. A jsme právě na konci seznámku. Takže je zde poslední písnička. Píseň bude v barvě zelené. Zelená! On to má daleko dneska.

noc, modlitba pro partu. Moc vám všem děkujeme, že jste přišli. Parádní Vánoce. Díky moc.

pěny, lidi tak hloupá, pro ty zasvěcený velekně sláhví, dlaně rozevírá a dělé dáví, z hůry padá síra, na nebe vstoupí, tohle prospička krátká, a že nejsou skoupí.

maskotu přímo, odpovíme sporem, nečuchat k vínu a před půlnocí s Bohem. Srpnový kůže a minimální šaty ryskou úžek a tak vytáhli paty. My už to víme, nic není podle plánu, tak tu sedíme na koněni v lámu. Ve stavu nouze koupeme se v řece.

nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio.

0: počasí. Než budeme pokračovat, řekneme si, jaký počasí nás čeká v neděli. Skoro jasno až polojasno, na horách lokálně přehánky a maximální denní teploty se budou pohybovat mezi 24 až 28 stupni Celsia.
1: Rock Radio, rockovej víkend.
0: Ladíte Rock Radio, posloucháte živou muziku v rámci Explosive Summer Festu 2026 a to jeho druhý den. A máme za sebou spoustu muziky, užili jsme si před chvílí Tři sestry. Kysáci byli taky Linkin Park, Olympic, Aleš Brichta, který nám to celý dneska odstartoval od 9 hodin a spousta muziky, o který ani nemluvím, která se odehrávala a děla minulý den, tedy v pátek. No ale ještě toho máme hodně před sebou. Při dnešku, tedy při sobotě, čeká nás například kapela Škvor, Ozzy Osbourne, Daniel Landa, Metallica, Rybičky a spousta dalšího. Všechno to najdete na našem webu rokovýradio.cz, případně na našich sociálních sítích, pokud byste se chtěli podívat, co vás čeká i třeba zítra, při neděli, kdy to otevřeme v 9 hodin kapelou Guns N' Roses, ale můžete se těšit třeba i na Harley, Komunál, Green Day, Bon Jovi, Katapult, Lordi a spoustu dalšího. Nemá cenu to teď jmenovat, sledujte to, čekujte i naše sociální sítě, protože tam zveřejňujeme i různý příspěvky, abyste věděli, co aktuálně hraje a taky nám můžete posílat svoje fotky, kde a jak a s kým si letošní ročník Explosive Summerfestu 2026 užíváte. Kamil Dráb je s vámi, já vám přeju hezký víkend plný živý muziky na Rock Radio a aby jsme dostáli svýho slova, tak pojďme na dalšího interpreta. Právě teď úderem 16. hodiny nás čeká kapela, která má v rámci Explosive Summerfestu 2026 nebo obecně Explosive Summerfestu premiéru. Je to kapela Ghost. Tak si novinkově na Rock Radio živě užijte právě teď.
1: Pořádnou rockovou explozi vám přináší matracezahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. matracezahubičku.cz.

Indo.

0: Explosive Summerfest 2026. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
2: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.

Rádio. Rock Rádio. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Tak, řekneme si, jaký počasí nás bude čekat zítra, tedy v neděli. Skoro jasno až polojasno na horách lokálně. Přehánky, jinak maximální denní teploty mezi 24 až 28 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Posloucháte Rock Radio, sobotní den a taky živou muziku v rámci Explosive Summer Festu 2026, který probíhá už od 15. hodiny předchozího dne, tedy pátečního, a pojede až do nedělní půlnoci. Živá muzika na Rock Radio už má svoji tradici, zvlášť tento poslední víkend o prázdninách, kdy už jedeme možná 12. nebo 13. ročník, fakt teďkon z hlavy nevím. Ale to není důležitý. Důležitý je, že si to společně užíváme a dle vašich reakcí a zpráv, který nám posíláte, si to užíváte vrchovatě. Což je dobře a my se můžeme posunout od kapely Ghost k další 60-minutovce, která nás přivede na domácí pódia, protože nás čeká kapela Škvor. Kolem který se teď toho aktuálně hodně děje, připravuje nový album, který by mělo vyjít právě na podzim. A k tomu samozřejmě už vyšel úvodní singl Na hraně, který znáte z vysílání Rock Rádia, a taky samozřejmě i klip. Ale to je ještě zpěv budoucnosti. Teď se pojďme věnovat tomu, co je aktuální. Tedy Explosive Summer Fest 2026 a kapela Škvor v příštích 60 minutách. Tak pojďme na ní.
2: Pořádnou rockovou explozi vám přináší matracezahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. matracezahubičku.cz.

Explosive Summerfest 2026. Explosive Summerfest 2026.

0: Marek Novák, Filip Vavřička. Úžasný kluci.
1: Explosive Summerfest 2026.

Tak co, bylo to v pohodě? Poslední pecka, no?

0: počasí.
1: Pojďme si říct, jak bude vypadat zítřejší, tedy nedělní počasí. Počítejte s tím, že by mělo být skoro jasno až polojasno. Na horách se můžou objevit lokálně i přehánky. A denní maxima se budou pohybovat mezi 24 až 28 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio.
1: Živá muzika na Rock Radio a celý víkend? Žádný problém, protože právě teď jste součástí Explosive Summerfestu 2026, kdy si užíváme živou muziku od pátečního odpoledne až do nedělní půlnoci. Pokud jste nás naladili právě teď a říkáte si, to je super, tak se můžete na našem webu rockoviradio.cz podívat na kompletní line-up a zjistit, co vám uteklo, ale co vás ještě čeká. Nejenom při dnešní dni, tedy při sobotě, ale i při neděli, protože ta je celá před námi. Dneska už toho máme za sebou hodně, ale ještě nás taky to hodně čeká. Před chvílí dozněla kapela Škvor a už za chvíli se rozezní hlas, který patří do rokových dějin k těm jasně rozpoznatelným, řekl bych, že i skoro nejvíc. Bohužel už není mezi námi, loni nás opustil, každopádně ta vzpomínka a ten archiv pořád přetrvává a ten archiv, jak jsem zmínil, je hodně bohatý, takže je z čeho vybírat a je možnost si Ozzyho Osbourna připomenout kdykoliv a kdekoliv. A to se právě stane teď v rámci Explosive Summerfestu 2026. Sledujte naše sociální sítě, tam se vždycky dozvíte, co vás čeká, co bude následovat, co právě hraje a taky klidně můžete posílat fotky do našeho messengeru na e-mail nebo klidně i dělat stories a označovat Rock Radio, aby jsme věděli, kde všude a s kým se dá Explosive Summerfest 2026 poslouchat a kde ho i posloucháte aktuálně. Přeje vám hezký večer Kamil Dráb a na Rock Radio právě teď startuje Ozzy Osbourne. 60 minut právě s ním teď.
2: Pořádnou rockovou explozi vám přináší matracezahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. matracezahubičku.cz.

Explosiv Summerfest 2026.

Explosive Summerfest 2026.

0: Dobrý večer. Posloucháte Explosive Summerfest 2026 na Rock Rádiu. To znamená živá muzika, která opanovává celý víkend, už pravidelně ten poslední prázdninový víkend na Rock Rádiu od páteční 15. hodiny až do nedělní půlnoci. S vámi je Kamil Dráb a dneska už jsme si toho užili poměrně dost. Před chvílí Ozzy Osbourne, taky Škvor, dali jsme si Kysáky, Tři ségry, Ghost, Linkin Park, Offspring, dneska nám to celý odstartoval 9 hodin Aleš Brichta a já věřím a i podle vašich reakcí, které nám píšete, že jste si ty živáky užili a že si to užíváte osobně plně na jedničku. Každopádně vy, co nás posloucháte krátce, tak možná jste překvapený, co se to tady na Rock Rádiu děje, ale věřím, že vás to pohltí stejně tak jako všechny ostatní, kteří už nás poslouchají leta a ví, že tahle ta akce, Explosive Summerfest, má na Rock Rádiu svoji tradici. A budeme v tom i pokračovat. Dneska nás ještě čekají Dimitri, Judas Priest, Rybičky 48, Metallica, ale právě teď se vrátíme na domácí scénu a dáme prostor v příštích 60 minutách Danielu Landovi. Tak si ho užijte na Rock Rádiu.
1: Pořádnou rockovou explozi vám přináší Matrace Zahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace Zahubičku.cz.

0: dlouho čekal na ten den. Chlapeček z periférie.
1: No to je kotel!

0: Explosiv Summerfest 2026. Odvezte babičky na chalupu, pořiďte sousedům špunty do uší a děcka odkliďte na pionýrák. Poslední srpnovej víkend bude dunět živá muzika. Explosiv Summerfest 2026 otevře svý brány v pátek 28. srpna a až do neděle 30. srpna do vás budeme hrnout jeden živák za druhým. Panoptiko, Ozzy Osbourne, Dan Landa, Iron Maiden, Harley, Metallica a spousta dalších. Nenechte si ujít další ročník největšího rádiového festivalu, který si můžete vychutnat naprosto kdekoliv. Stačí jen ladit Rock Radio. Explosiv Summerfest 2026. Poslední srpnový víkend jedině na Rock Radio.
1: Pořádnou rokovou explozi vám přináší matracezahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. matracezahubičku.cz.
0: Explosiv Summerfest 2026.

Explosiv Summerfest 2026. Poctivej český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu. Explosive Summerfest 2026.

Anastázie, Stásko, zdravím tě moc, moje holčičko. Rozálenko, můj miláčku, taky tě zdravím. A Roxanečko, tebe taky zdravím, moje milovaná holčičko. A samozřejmě vaši maminku.

0: a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
1: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.

0: Kamel Drábám z Rock Rádia přeje hezký víkend, konkrétně sobotní večer. A ten je zasvěcený živý muzice. Posloucháte Explosive Summerfest 2026, jeden z jeho dalších ročníků. Ani jsem nespočítal, který to bude, ale myslím si, že by mohl být tak 12., 13., fakt nevím. Ale vím, že ta tradice už je opravdu jasná a daná, že vždycky nakonec prázdnin, tedy ten poslední prázdninový víkend, to do vás pereme už od pátku, od 15. hodiny až do nedělní půlnoci. A ani letos jste tomu neunikli. A spousta z vás si právě teď říká, to je ale super, protože nás posloucháte poprvý nebo krátce a vy všichni ostatní, kteří už jste si na tom v podstatě jako já, vydobili závislost, tak si to užíváte na plný pecky. Věřím, že se spoustou známých kamarádů, partou, sousedů a že si pěkně dáváte tu živou muziku, která tak nějak symbolicky v rámci Explosive Soundfestu 2026 zní z éteru Rock Rádia, jakože uzávěrka té festivalové sezóny. Klidně nám pošlete do stories nebo do messengeru nějaký fotky, jak si užíváte, kde a s kým, označte Rock Rádio, my se na to rádi podíváme a kdo ví, třeba to i přesdílíme, aby ostatní posluchači věděli, jak to funguje a kde je všude možný poslouchat Explosive Summerfest 2026. Teď to nebudeme zdržovat a půjdeme na další kapelu. Za náma je Daniel Landa a nás čeká teď 60-minutovka pořádného nátěru, protože se chystá Metallica. Kamel Dráb je s vámi, přeju vám hezký den a tuhletu 60-minutovku si užiju víc než cokoliv jiného, protože Metallica, to je moje srdcovka a věřím, že udělá radost i spoustě z vás. Tak to nebudeme zdržovat a pojďme na ní.
1: Pořádnou rockovou explozi vám přináší matracezahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. matracezahubičku.cz.

0: Is this amazing or what? This is so beautiful. I'm glad you're here to experience this piece of history. All right. We're gonna play some new stuff from Death Magnetic. And we're gonna play some old stuff, okay? And you can figure out which one this is.
1: Explosive Summerfest 2026. Odvezte babičky na chalupu, pořiďte sousedům špunty do uší a děcka odkliďte na pionýrák. Poslední srpnový víkend bude dunět živá muzika. Explosive Summerfest 2026 otevře svý brány v pátek 28. srpna a až do neděle 30. srpna do vás budeme hrnout jeden živák za druhým. Panoptiko, Ozzy Osbourne, Dan Landa, Iron Maiden, Harley, Metallica a spousta dalších. Nenechte si ujít další ročník největšího rádiového festivalu, který si můžete vychutnat naprosto kdekoliv. Stačí jen ladit Rock Radio. Explosive Summerfest 2026. Poslední srpnový víkend jedině na Rock Radio. Pořádnou rokovou explozi vám přináší matrace zahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace zahubičku.cz. Explosive Summerfest 2026.

Explosive Summer Fest 2026. Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Explosive Summer Fest 2026.

0: Dobrý večer. Sobotní večer trávíte s Rock Rádiem, s vámi je Kamil Dráb a přeju vám hezký závěrečný víkend letošních prázdnin. A jak dobře víte, tak vždy ten poslední víkend o prázdninách věnujeme živý muzice v rámci Explosive Summerfestu letos 2026. Samozřejmě ani letos jste nepřišli o slušnou dávku live prezentací různých kapel, který to zahájili už včera, tedy při pátku úderem 15. hodiny. Dneska pokračujeme a už jdeme pomalu do finále. Máme za sebou Aleše Brichtu, zazněl Olympic, Offspring, Linkin Park, Kysáci, Ghost, Tři sestry, Škvor, Ozzy Osbourne a před chvílí Metallica. A teď při 21. hodině se vrátíme na domácí pódia a trochu to odlehčíme. Čekají nás Rybičky 48. Pokud byste chtěli vědět, co vás ještě čeká, tak to vám řeknu. Judas Priest a Dimitri, ty to dneska uzavřou, ale vy se samozřejmě můžete podívat i na kompletní line-up na našem webu rockovyradio.cz nebo sledujte sociální sítě, tam se všechno vždy a včas dozvíte, kdože bude hrát. Při dnešku už je to asi jedno, to si můžete akorát tak zkontrolovat, co vám uteklo. Ale důležitý je zítřejší den, tedy neděle, kdy startujeme v 9 hodin a to kapelou Guns N' Roses. Čekají nás taky Crayson, Harley, dáme si Komunál, Green Day budou, Doga, Katapult, Lordy a celý to uzavřou ve 23 hodin Queeny. Ale to ještě daleko, teď se pojďme věnovat dnešku, jak jsem slíbil, jsou tady pro vás Rybičky 48, tak si je hezky živě na Rock Rádiu užijte.
1: Pořádnou rokovou explozi vám přináší Matrace za hubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace za hubičku.cz.
2: Good luck and Godspeed. 20 seconds and counting. T minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: Ahoj.
1: Explosive Summerfest 2026. Blue.

0: Překrásné, děkujem.
1: Děkujeme moc, děkujeme, přátelé.
2: Explosive Summerfest 2026. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Explosive Summerfest 2026.

0: zápasu. Je to nádhera! Je to nádhera!
1: Takhle, uvolněte se doma na gauči. Hodem na to.
2: Můžete doma zapálit zapalovač. Nebo souseda, to bude možná...

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Překrásné děkovačky.
2: Budem tleskat. Hey!
1: Sedím v autě sám a už půl hodiny

0: Dankeschön, děkujeme!
1: Dankeschön, moc krát.
0: Díky.
1: Parto, moc krát vám děkujem. Zase na zdraví. Tady je to vždycky skvělý. Pouštěj se COčka, je tady minus 10, pustí se bohoně, tady plus 730. My budeme vypadat, jak když jsme v té jugočce letos byli, čověče. Tak, dáme si píseň, která se jmenuje Chtěl jsem tím říct, alias bla, bla, bla, bla.
2: Explosive Summerfest 2026.

0: zapálil Láčer!
1: Takže to nejde!
0: Ale si to tady zapálili, ale ne.
2: Moc krát, díky!
0: Díky!
3: Explosive Summerfest 2026. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Explosive Summerfest 2026.

0: Překrásně, překrásně, moc krát děkujem. Kdyby vám přišlo, že trošku slzím, tak bylo hodně ohně, tady už se vytrácí vzduch trošku.
1: Mně se, já se omluvím, že se tady trošku asi rozladila gitara, to bylo takový peklo.
0: Parto, všechno hezký jednou končí a my tady nemůžeme hrát až do rána, pač to máme pronajat jenom další 15 minut, bohužel tak to je. A my teď dáme poslední písničku a uvidíme, jestli si zasloužíte ještě jedno. Píseň se jmenuje Slibuju, že nebudu pít, pojďme ji zkusit.

0: Moc krát díky, Parto. A tohle bylo všechno.
1: Explosiv Summerfest 2026.
0: Když tak krásně spolupracujete, máme tu jednu píseň, která nikdy nezestárne. A ta píseň se jmenuje My ještě nejsme starý.

0: Jo, tady nasněžilo, ty vole, děkujeme!
1: Rock Radio. Explosive Summerfest 2026.

večer. Posloucháte Rock Radio, s vámi je Kamil Dráb. Přeju vám hezký sobotní večer, který patří živý muzice stejně tak jako ten předchozí a stejně tak jako ten následující. Protože celý víkend na Rock Radio si užíváme Explosive

0: Summerfest 2026, tedy živá muzika od pátku až do neděle. Vy, co nás posloucháte standardně, tak víte, o co jde. Vy, co nás posloucháte krátce nebo třeba poprvé takhle v závěru prázdnin, tak jste možná překvapení, ale věřím, že si to užíváte stejně tak, jako i my, co už jsme protřelí a už to známe. Užili jsme si páteční večer, užili jsme si i ten dnešní sobotní den, kdy nám radost udělal určitě Aleš Brichta, zazněli Offspring, Linkin Park, dali jsme si Kysáky, Tři sestry, Ghost Billy, Škvor, Rybičky 48 a teď nás čeká předposlední kapela, která to umí pořádně rozvařit a rozjet. Co si budeme povídat, o tom se určitě spousta z vás přesvědčila nedávno v Ostravě, kam Judas Priest zavítali. No tak si pojďte rád repete a vy ostatní, který jste tam chyběli, který jste se tam nedostali, tak si aspoň můžete teď představit, jak to tam vypadalo a jak Judas Priest naživo zněli. Takže dámy a pánové, Explosive Summerfest 2026 a tady je 60-minutovka s legendárníma Judas Priest.
1: Pořádnou rockovou explozi vám přináší Matrace Zahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace Zahubičku.cz.

Explosiv Summerfest 2026. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Explosive Summerfest 2026. Now it's time for something from British Steel. Breaking the what? Breaking the what?

Explosive Summerfest 2026. Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Explosive Summerfest 2026.

větší bambu na tady.

Pohoda. Slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz.

0: večer. Na Rock Rádiu jsme si užili druhý den Explosive Summerfestu 2026, protože je tady 23. hodina a pomalu jdeme do finále. Čeká nás posledních 60 minut živý muziky, o který se postarají domácí Dimitri. Kamel Drá vám přeje hezký víkend, který prožíváte s námi. Věřím, že jste si to užili stejně tak jako páteční večer, tak i ten dnešní den a ještě nás hodně muziky čeká zítra úderem 9. hodiny, kdy to odstartujeme s Guns N' Roses. Čekají nás třeba i Crayson, Harley, dáme si Komunál, můžete se těšit na Katapult, Bon Jovi, Lordy a celý to ve 23 hodin uzavřou Queeni. Ale to je teprve zítřek. Naberte síly, pořádně se vyspěte, ať to všechno zvládneme a utáhneme to i ten nedělní den. A já věřím, že to bude stejná paráda jako dneska, kdy zazněl Ozzy Osbourne, Škvor, Metallica, užili jsme si i Olympic, Offspring a celý to dnes v 9 hodin otevřel Aleš Brichta a myslím si, že to byla velká paráda. Takže se máme na co těšit i zítra, já se s vámi loučím, jak jsem říkal, načerpejte síly, ale ještě teď si společně pojďte užít 60-minutovku s kapelou Dimitri. Tady je máte.
1: Pořádnou rockovou explozi vám přináší matracezahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. matracezahubičku.cz.

Explosive Summerfest 2026. Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz. Explosive Summerfest 2026.

0: Explosiv Summerfest 2026.
1: To, že tady můžeme stát a hrát pro vás, za to vděčíme našim kamarádům, kteří se o nás starají, ať už tamhle vepředu, nebo tady u nás vzadu. Chtěl bych za celou kapelu Dimitri moc poděkovat ZL Production za úžasnou techniku a za všechny kamarády, kteří se tady o nás starají. Chtěl bych poděkovat obou bráchům Štěpánům, Stendovi, Michalovi, Martinovi. Chtěl bych poděkovat Ondrovi za světla, Dominikovi za zvuk, Nikolce a Báře v merči. Děkujeme vám, že můžeme!

Před chvilkou, jak jsme si všichni sedli, tak jsem říkal, že o tom pohovořím trošku víc. Mělo to svůj důvod, protože my pro vás připravujeme akci 23. srpna, která se jmenuje Dimitri Sabat. Je to vytvořený společně se ZL Production k tomu, aby jsme celý den strávili spolu, protože vy jako rodina si to opravdu zasloužíte.

0: Explosive Summerfest 2026. Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Explosive Summerfest 2026.
1: Zaskáčem si?

0: Explosiv Summerfest 2026.
1: Všechno krásně jednou končí. A i my končíme. A tohle je poslední písnička.

nezapomeneme. Děkujeme vám, doufáme, že se s váma uvidíme někdy v létě na nějakém festivalu nebo třeba na Dimitri Sabat a že společně zase

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. I FM nebo na radia.cz.

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já myslel, že je to pohřeb toho Lukeše.
2: Jo, on spadl z toho stromu, teď má pohřeb.
1: A jak to, že jde v tom provodu?
2: Kdo?
1: No ten Lukáš, tamhle vedle toho hajnýho.
2: Pro Krista pána, kde se tam vzal?
3: Mluvím já, mě dělali ten ústek, když se to natáčelo, vy jste tam byla.
4: To je ten malér s těma penězma. To se točilo zadarmo v té akci, kdo má kostým, jde za rakví.
3: To se vám povedlo.
4: Já jsem ho v těch vousech nepoznala.
2: To se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním pohřbu. Máme tam, doufám, ještě jiný záběry.
4: Ještě dva.
5: 48.
2: To je zase on, ne?
5: 51.
2: To snad není možný. On je tam zas. Já ho zabiju.
6: To jste měl udělat před pohřbem.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Proletáři všech zemí, vylište si prdel!
0: Rock Rádio. Konec legrace.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rokrát.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dále. Dále.
2: Co jdu, profesore? Za minutu bude zvonit.
1: No a co?
2: Že už začne hodina.
1: Ano.
2: Ano. Už je čas, musíme jít.
3: Poslyšte, Hujere. Já rozhodně nemohu říct, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzostí.
2: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Líbilo se ti to?
2: Jsem po tobě celá nažhavená.
1: Tak počkej ještě na večer.
2: Jaký večer? Vstává se snad ráno?
1: Ráno.
2: No tak vstávej.
1: Počkej, ty myslíš toho mýho bambána, co? Pro tu svoji bembeřici.
3: Jakýho bambána?
1: Jsi Žáni? Už na tebe čeká.
3: No René.
2: No Randy.
3: René.
1: Pro tu svoji bembeřici.
3: Máš tátovi pomoc se stromečkem.
0: Rock Radio. Konec legrace.